0: 6 minút po piči, zomadne kočíme do džentsnišeho piatka, to je išo konc týždňa, čo no, sa mi čo pozačuču, to je kusk motivácie, když šako dobyče stano džentsatla, ište nadživo so podač najdepetý s najlepším programom serbským, Mati ima přeladku.
1: No, vedro, vo sebe dženca a juce je definícia kupanského vedra. Tu iž budú kupiele zaviesče pône, tola što kupiela chšene také ležo vostane, što tam namakaja. To je sobe Tina Wenderotova prašava a přes vodmove nemavo dživava. Tu isem tež ja čipne. To pačite za džencniši www, kotrom švinuje sa mňočin venk. Riziky při zahorjenju pfúco. A dalším našim hudžnom seriálu venuje sa Simon Heduška pola serbu vobubovanému Highfield Festivali, ký sa tutun koncedženia pola Lipska vodmeje, lica v tej formie pak posledný kruč. Viac o tom zoniče hýžo za časač menšinu.
0: A nic jenom šveselo, tam maja vokovo tuto Highfield Festivala, ale organizatorojo sú so minených letach tiež přece jara přesto merzali, zo vostaja potom ľudža vodpadky ležo, a kak so potom dračuja tam se s cúmi stanami a nekakými kempingovými blídami a ja neviem, što ište.
1: To pak miestem náže skoro na kúžom festivalu tak upada.
0: Hej?
1: Hej. Also, kajš sa to sú budú stan na kúž dopad?
0: To čakaj, nekaj mi ta hudžba zajeva, nekaj. So, ladaj. Nekmu môžemo poladať, što Teres Lindnerec spíva na nerená vec. Když ty máš tam svoje zmachy, potom môžeš to tý zase sú budú môj šlepovať. Ja im opraju. Vosom inčinu popiči, sabski rozvostruji, dobra ranje do džentsniša hopjatka.

Doch ano, jedna čmenšina popečeť automatisce šitke v okna a stano tiež zakotne durie z votoráš. No a je dobre čerstvé, povie to vonka v okomikne, je tak, že môžeš popročo vo miere previetriť temperatúra. V okomikne je zaliezva na cínače stopňov, no aj predahač potom v opravče dženca. Zaso taký horce džen na nás čaká 1 a cíce či stopňov v maximálnej špice, tak viesča meteorológo. A jutřiša sobota potom hišče kusk čopliša, když smimo čopfoče rečeč, vo horco český red potom 5 a 33 stopňu. Vodčerstvič má so potom hakle od přichodného týdženia snáno týž hižo od nedele, když môžeme so potom večer s sprinnými švielemi vodčerstvič a so veselič na to, vo sebi týž buja a ratario so nádži a týž zaso nádžiš a vo sebi týž či kýž napšiš Šikvat v rybarstve, dživaja. No hej, příchodný týdžen potom v ostanie skýrie zimnější jenož dere. Vůdce nad 20 stopňů, maximálně 25, živé slibro nezalieze, a když potom poladáme v oprodu do příchodného a za příchodného týdženia, potom smíme, a já to v oprodu tiež tak praju, smíme so tiež na dešče ličič. No a to tiež vůvabia další put z zimě. Menujce Rybe čopota a vušnota. Dvě menšiny do bytlk na šestě.

Jamesom Blantom statujeme dále do Jamesiše hodně. Nímo to hodněš, zjist Kristín Merzhojc, kýž mi tam zaspěva. Hanka Rejce na tyž podle. Was postrovi přeje dobré rani a Michał Cysz, bo tajna pověst, ne?

0: Schakotla, su vosse bitte paratze wiesde, blanka funzen en tera, vam to hižo ras ros, kvad va adishtajku wiesdu vidiče, potom nic zabič, se ništo vupšeč. Štiri minčine po bedel k našestči. Přeco viace hučbnych festivalu nemoža organizatorio viace převiesť, kojžde za produkciu a ze skutkunjenje tutech v zašlých letach tak jara su tam stupali, zo moža si to ledma hišče nichtu dovolič. To pak nepotrichi miesto mienož małe festivale, ale tež väčšie, napšikvad tak menované Highfield Festival, kýše miestom skoro 30 let staré. Tudunkun sičenia so von posledný kruč při štormtalským jezorie pola Lipska vod, my je so mein Heduška zladuje ručo.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Preni Highfield Festival wird mir so jeat na čisto wosoma dživedžesač ve hohen Feldenje, ve Durinskej. Dohodlat isch mir no Highfield. Wod spočatka sem bi festival runočasnje za hučtne skupine, gajštisch za DJ-je wotorjene. A vustupovali su tam tež mjezenarodnje znači vumjutze. Sjöman Peter Cisch, hier so wird dich prinich letach na Zariadu an Juwobchiliu.
3: Nika kios hat er am Organisator am Bora Giwa tute Wulke Miena, de Wukoda, Wabic, za nas Feno, bische de Wulkot na Squanosch se, mnoho taikig swaunuch Skupino, za halt, da kreiz pomio ne tuni feng wo bladatsch. A dopomňujú so tiež na tú krásnu atmosféru, šakostejšie jevišie tajdom nudom pri jednom jezore a pšilat vôsvo stejšie z žila v piesku. A Brneš sa prevažne na skupinu rokovej hudžbe veseliu, vôsane mi miestrujem koncert elektronické hudžbe ve pamiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ, tam sme potom všetci soborejovali.
2: Tež Kristofi Cižej so runie tuta miešenca hučby ľubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ešte na druhých festivalách nima.
2: Vun je so na festivalu viacore razy po 2010 vopčiliu. Po takim potem, so su organizatorojo event na ležonosť Štormtalsko jezora přepoložili. Vo sebe váži si vun atmosféru zvonka jevišťového areála na stanovanišču.
4: Dokeže ľudí tam sich autami hore nemôža nekeke vulke audio připravo subu zač, a tam haru činč, alebo svojsku hudu činč, na tom stanovanišču je trošku mionišo, a tam môže jen čunku zbude odpínač na druhých festivalách.
2: Junu tam byla je tež Melanie Heinkec, a dokež so rady na je vopy dopomína, by si popravom hišče raz doječ chcela. To pak netko božel viac nínže.
5: A to vopravdu malko škoda nankam, dokež je to jen vopravdu riane festival, ale ja môžu to zrozumieť, dokež, also nekaj z mojo všetčesko krua von, tam teko ľudí nejedu, tam zájem celý jedno rec nie tak. Vujky, keď sa nám před letami, a ty nankam to dávajú, ty tam o super riane festivaly, ktoré majú tam samsne žánry.
2: Zavisče je so Flair Festivala v BU Litz Minju. To dre přičinje nových hostči, zubi pak tež starších.
3: Nebo sam viace na tutun festival jo, na Damne, kaj Shuriken, a Barock am Ring, dre Bulle, a snano je pak tuta starša, svirna generácia tež jara vážna za přeživine teko festivala.
2: Za klitu su organizatorio najprede raz přestavku připovedžili. Kak potem dale ponže, hišče nichtu nevie.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Sumane Heduška je nám šetsta ju Highfield Festival, kýž so do tún koncidujen ja po nimale cice či letach postiní raz, vodme je a je s nekotrými serbami vo vosebitosť čach.

0: dvimi činia podsobilky našes, či apropo piesku leža voj. Šajnač zakvapnice, sní bývo piesk, morské ježiky, rána rostina, abo prostče šikvane kamen, nic redka vod znatých, abo vo pšetšelo tež svišiš, kotre z smienovaných suvenírov sú si zdovolá. Kajš z Kovacké napšikvat, z Majorky, abo z Italsky sobu přinesli. Štož mnoze nevieča, rúne zamienované přírodné dopomnenky pača krúte postajenia, kajš portál Utopia ve Sči rozpravia. Džešak vo škýt flóre, faune a ekosystému ve dovolových regionách. A tak roze drúde samo vysoká pokuta, když vás namiestne ve dovolu abo na letanišču lepia. To vieteš Klemens Schmidt.
1: Příklad mušle. Egyptovské, italské, turkovské a niektorých dalších krajach je menujúce zásadne zakázané si mušle z přírody sebozač. Pono tomu je by portugalské, kovacké, španielské romadženie dre dovolené, dalokož nevozmeš si viacač cívulke zakvapnice, nem se rizmušeln sobu.
0: Za niektorých však je tý švýsty rituál si trošku pieska zdovolá sobu přinesť, tyž tu sú jasné postajenie, Klemenco.
1: Aj, vo sebe krúte napríklad za Sardinijsku. Vozmeče si vo tam piesk sobu roze pokuta od 300 do 500 eur. Příčina je, piesk je jeden z vôľných faktorov za obstače ekosystému, veľa příbrehov je tohodla miestem přírodno-škytné pásmo, na druhých zase faluje piesk, hač je tohodla industrie, kýž piesk přečeva, ale tiež dla přírodného odnošenia pieska do moriu alebo přes turistov. Tiež pri kameniach mieli skiečni byč, v turkovské alebo grekské môže jednore kamen spiešný raz nekaká archeologická namakanka byč, štojšie potom jara droje.
0: Keď bu potekým pri přírodných suvenírach potom radšo si morio piesk a mušle ryzeve pomiatku zďažiť se šitko fotografovať a taktiež přírodu ve dovolu škýtať. Štojšce so vo téme ešte raz dokvadnišo informovať. Nech pola online na našu internetovú stranu, tam sme vám ešte raz všetko romadže zjeli. Čestačmičinu do šestiche.

0: Pečmiči nov došestiš.
1: Nabožne svoje.
0: Magenta Patrik Ruchta, Sis Liebska.
2: Na konce kutby naše dětsace onkologie vysa nenapadne mauve zvon. Včera steješe 7-letne Leo před ním. Cive lete chemoterapie ležeše za ním. Běže to leto plné stracha a bolosťo, kotrež smidžach jako jeho lika převodžeč. Tež dětšo, kotrež je na rak skorjovo, pola nás svoje likovanje zakonči, potom smije vone tuten zvon zvonič. Leo radne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik biše na našej stacije cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, djobjoh požirač. Tutun svitve jasny zvuk voznamjenja ryze živjenje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnu stronu. Vosobe, kotrež tutun zvon nide ne zvonja. Ve višoroch našeho svojsko živjenja nimame přeco vidžomny zvon, kotrež zakonči češke čase. Ale neštenca raz dokvarne svuchame. Na čiše zinky nádžije. Abo išče lepje? Snano môžeme džensami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jún rúnie núzne treba.
0: Dobraj, Patrik Ruchta ze Slipska, vynadoku a zamovitosť či bačoňskeje vosady. Cido šestčich.

0: čo si s nami vúliče, čtež do sveta viedomosče. Čo sa čmínčino po šestčech, žan problém s miečinom menkom. 3,
1: 2, 1. Vieda, viedomosč a vunamakanky.
2: Drude máš na užitnú informáciu před sebou bez toho, co by to viedžal. Tajku sú netko medicínarky a lekárjo univerzity z Marburga namakali, kaj štutun týdžen fachovým vozeveniu informuja. Oni zabierachu so studií ze zaoreniem púcu. To však je vo sebie z přibiracej starobu strašná korošť, na kotruž nemské oplieto niečo 20 do 40 tisac ľudí zemrie. Sledžorky a sledžorjo v obladachu se krejne probe a uvíče z korenia, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po celé Nemsky. Přitom zajímavachu se za líčbu eozinofilov krej a kotrem zvisku ste tuta z uvíčom korošče. Eozinofile sú osobita družina bievých krejných bajnkov, kotre so sobou o imunostnú reakciu čeva staraja. Při tom zvěščichu zadobjachu se ľudžo, když mají méně hač 10 takých bajnkov na mikrolitr kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dechom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom nehodži so viezo za každého jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekárjo a lekárky lepe odvážovač, štúmov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle môli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe plánovač. Vo sebie zime a gripovej sezónie, kdež veľa ľudí se zaorenými púcami do koroniu přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je poteky ničo, štož likovanie dospone zmieni, ale môže živo koroniach voložeč, a to bez veľkých přijotov. Líčba eozinofilov som jenujce hižo dženca pri krejných přepytovaniach štandardne zvešči, kdež sa z korení klinice přivzaja. Nie sú potekým žiadne nové nastroje abo metódy trebné. Nietko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Vieda, Vědomost a vunamakanky.
3: Lubuško, buča klinkau je, daunožno svět boje. Prošu stein, hevak zaso spíš, povede, votučíš.
4: Bez tebě bych já ještě spal. Zavisče cudu čin. Najračo čevo sa paspich. Štojš maš tu triezarich. Tuš mi hupku daš. Češo lohšo. Stavanie, drasčenie hajšo.

Cvilky nase domě, to baraně přejeme z budeského studia a vo sebě tež strubí naša modžina radio Zadkula. No aj, a to smíče so zromadně s modostnými věsenič na vůlky finále městem beach volleyballové ture, kotraž so v Miłoczycach. Potom Bunželu zakončí. No, běše to úspěšně v minulých týdeních. No, jasná, no. Můžete mi říct, na kterých staciách jste vy popuču byli? A byl měš jenož na Kobasku abo na Praženu tvárošk si dojeli. Úspěšně šako to je 23 mustvou je so za beach finále v Miłoczycach městem přizjevivo. A nětko so vulosuja štafle a punželu so šo započně 17 hodinách pečich to vyvěstče zakytová pokála. Je Zambuka Allstars, to je mustvo a přízevené mustva jsou například, já můžu jenož nekotře naličit, srbská regionská skupina Smerdžaca, Rajtvaki například, abo Přečivo Džesač, Pětokluč, abo Klumpaki, srbská raketa na Kuždepad tež, Modžinský klub Miłoczyc, Štrobu efekt tež, Bobket Svojba a Miš šane plince například jenož. Já s to ukážem. Celé jara se sadu. Zo bude to tež saso v úspěšné finále a sanosti tam tež vypodla. A vočilně dere meče, když nejste športovci, vočilně dere meče, je tam tež postarane, zo můžete so najest a tež dere besadovat. A připodla poladač jak modžina a trochu starša modžina sobu so nohaj při vysokým saku vůhaje. Menšina po Cvilky. Na sedomě dobraně přeje srbský rozvoz. Tak ještě to zúčení, když nemůžete tam naměstně byť. Radio Zadkula u seba od 8 do 10 bunželu originálně přenošuje.

Runaway. Lady Gaga je zpívala, Jessač do sedmi. Zelovani džela v kloštorskej zaude v Bančicach Kukovie vas víta z ekumenijský nutornosťu zajúcišim potakým. Tam sa tiež zela božonuja. Júce sú v rúženče do poudniše Kemše na svičen sviatie Marie do nebiesa, ča tiež tam sa na serbsko-rečnej božimši zela božonuja. Přírodoškytná stácia nesvočidvo přeprošuje na túru fotografovania a to v Riosaki šížo zdjela tak rinek čeje. A to nedželu do poudnia dživečich do popšipoudnia jeni. V Popice je zetkanie při lesni šuli Popice Halbendorf Spree. Prošu na krebietnik si sobu přinest s spíčom a tiež krute črije si voblec. V Krosčicach tam dženca za bolom honja Matej je vás tiež ižo na to skejčbniu. Připodňu jeni podnže to los se serbským superkapom Možine D. Potom zmeja tam tiež vúrisanie serbský derby SJ Krosčice a Soko Rabice Hoki. A potom po všem športovaniu je na počevečich vulka party. V severočeskim Vilemovie spomínaja lieca tam na 300. ročnicu posvedčenia tamnišej cirkvie do nebies zača, Marie do nebies zača. A to chceča tiež se svedčenskými kemšemi posvedčiť júce. To chceča tam vopomínač. Vo sebi vúžišce Serbia sú tam vútrobne přeprošení. Se tam na kemše doječ.

Teď mi do sedmi je, když jsme vězová vůlkým kopaňcovým dňůve krosčicách řečelich cudíš, vo nic méně vážným kopaňcovým večeru ve Radvorju řečeč vo kresná liga, keď po kopaňca Radvorčenia startuje minúci dženca večer sedmi do nové sezóny, a to vonka na sportnisču ve Minakale. Vážny termín, ty šitkým fenám Radvorskeje vosady a proti šlubovárju Radvorského mústva šitko možné. Dobrá, nevšie sábský rozvoz, to je tiež škrička nádžie, si myslu, hodne, to Frank Vesela spíva. Dobrá, nevšie z budeského studia.

Na, wen schgedoran ja Anna Maria Pretscheritz? Ja, schick wat? Dundajče, do posledneho piatka letuších ličných frusnín z Ralfom Bumiom Bosiom. A to je kriovanie smyza z Romadže Marek Rejka. A čas nik tikoce, sedam posledemich.

0: Vočin, so Jensa rano reči. A to čitame vinojna.
1: V Rachlowje so mała doba kunči, kajž môžete sábskych nojinách čítač. Zvon viesne kapavky so hižo z ruku nezvoní. Viele liec taj balic manželskaj Jan a Vorša tutu narok pšauzavoj. Všetne k připoniši modlitve, k božim šam a tež potom, kdyže nikto zeus zemriu. Nietko staj starobnoch pričin dla přestavoj. Kapavoka je so tu iš technisce vôtuava, za celkonie 25 000 € sú miezduhým zvoncu reparovali a elektronickú přípravu za zvonenie zatvarili. 80% koštu bez líderového programa. Celé čišo Rachlowje s tým tu iš nebude, zvon zvoní přichodne automatisce, kúžde připodňo 12 a přidatne ešte raz večer 6. A to je akle započatk, ač do 100-letného vopstača kapoky klitu liče 2027, maja sa tež nuckonorum, vauky a fasáda ponujíč.

0: to by bylo piatke, běsce, vy, z minutu na vinkom.
1: Vy. Věda, vědomost a vůnamakanky.
2: Drude máš na užitnú informáciu před sebou bez toho, co by to vědžal. Tajku sú netko medicínarky a lekárjo univerzity z Marburga namakali, kajž tutun týden fachovým vozeveniu informuja. Oni zabierachu so studií ze zaoreniem púcu. To však je vo sebe z přibiraci starobu strašná korošť, na kotruž nemského plieto niečo 20 do 40 tisac ľudí zemrie. Sledžarki a sledžarjo vobladachu se krejne probe a uviče z korenia, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po cevej Nemske. Přitem zajmovachu so za ličbu eozinofilo krej a kotrem zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eozinofile sú osebita družina bievých krejných bajnkov, kotre so sobu o imunostnú reakciu čeva staraja. Při tem zvěščichu zadobjachu se ľudžo, kýž maja menje hač 10 takých bajnkov na mikrolito kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dechom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom neodži so viezo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekarjo a lekarki lepe odvážovač, štúmov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle môli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe planovač. Vo sebie zime a gripovej sezonie, kdež veľa ľudí se zaorenými púcami do koroniu přinže. Dopoznače sledžarjov a sledžarkov nie je potajky ničo, štož lekovanie dospone zmieni, ale môže dživo koroniach voložeč. A to bez veľkých přijatov. Ličba eozinofilo som jenujce hižo dženca pri krejných přepytovaniach štandardne zvešči, kdež sa z korení klinice přivzaja. Nie sú potajkým žiadne nové nastroje abo metódy trebné. Nietko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Vieda, vieda. Vědomost a vůnamakanky.

Míčinupo, Biedl, Knadžovič je, dobrané přeje serbský rozvoz. A já so prašam, nemůžeme my so prostě s nikým veselíča. To poladám opravdu na lohko atletické mistrovstva v Birminghamě. No a tam je tojšto v úspěchu so vukulivo ve míněných dňách a na to tlamili hodži byč. Tež, když jsou športovci, abo když mají športovci, čemnu kožu na nie, to době potom zasný koci na instagramových stronách so tam negativně upraječ samo rasistice. Ovena Anzou je to například tež třetivo a tež druhých športovců. Já to prostě nerozumím. Prošu, veselče so, zo jedna medalja po druhej so do nimskeje kula, šo jene štuje domoj šlepruje. To mili so veselič. A načo mili so dženca veselič, a što je z cewa ižo so vukulivo, o tym Matej Nedom riči po přichodnej stučce. Tyž je Sani Himplova postruje slava, dvimenčenje po Biedl Knadževič je.

0: do na pół dziewięćdziesiąt. Ja dobra nie przyje serbski rozwóz. To wieczera wuspiszny wieczor za niemski team pola lochko atletiske EM w Birminghamie Mateo nydom dwójce złoto, a w dziesaci boju samo dwójny niemski wuspich. Powiedaj, proszę.
1: Hej, Jana, smujesz no w tym rzeczu, bo jest też cel napiata z czyła wieczera, jak je Leo Neugebauer po swoim WM-titulu nitko też EM złoto dobył, a to oprócz z poslednimi mocami zakończacym 1500 metrowskim biegu jesowun na cilu Czarje niemale sypnął, ale przyjuszyłem swój przedskok runie tak wukował. Na końcu by to jenoś 8.30 dybku przed Niklasem Kaulom, kiż je ze swoim tradycjonalnie silnym drugim dniom jeszcze samo sebi slibro wudobycz.
0: A drugie złoto za niemsku doby biehaka przez 30 metrów ze zadziukami.
1: Cele prawie Geza Felicitas Krause je so trzeci raz z europejskim mistrzoku stała. 8 lat po jej poslednim, respektivně zajšvým EM-titulu. Zatem se dáš samo jeszcze bronzu za Olivio Gürt, kýž praji potom za naču je so za ňu kajš złoto. Hoko běžeš porno tomu za Leo Meyer, ona bě doła na medaljovém kurzu, přepodáváš odprytka tempo, ale so při poslednej vodový rýbi vali, tak se dosaháš na koncu tolla jenoš za štvrté místno. V intervjue bě pytnič, kak přesvapěna ona bě.
0: Haj, mi bě ty žel, ale s tým nebě nímskych medaljov aby večer potom sama ještě nimo?
1: Nie, Henrik Jansen ještě v mětaniu diskusa neočakovano bronzu dobil. A tež přes 200 metrů derje vupadaše, Owen Anza je v 20,04 sekundách jako najspěšnější šich poufinalistů do finála doběžo.
0: Haja, dženca večer, peč do napo jednačích má možnost to v finálu již raz vospětovat a se být již dalšou medaliu hudovič.
1: A to by vězo grandiozne bylo další rozhodu padnou, dženca mězdujím 10-60 metrach žonu, me vysokoskoku muži, mětaniu diskusa žonu a 400 metrach se zadžukami.
0: Hej, a když nemůžete, so před televízor sidnič vůžiče poskytky kolego, to přes livestream sobu stěhovač sportschau.de dženca tyž za so livestream poskyča.

0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvarnišču.
0: Bagoro, niešto je na týbidenca inak.
1: Mieniš nakladné auto? Bago má 4 kolesa, húľku, vopač?
0: Nie, to ja nemeniu. Máš pri špihelách a na vopači niešto vísajo.
3: Nie je to riane?
1: Ha, ľute lampionky. Jeden, dvaj lampionkaj, tři, 4 lampionky.
0: 5 lampionkov miešava.
3: Sem je namakal v kisče pred domským. A tam ste ešte k sobu začú.
0: A čeho dla? Si so s nimi vúpešil?
3: To keď je to riane.
0: Ale lampionky sú to la za názimu. Deštieči s nimi po drohách čaja a spievaja.
1: Ach, študa, dopraj nakladné auto.
3: Ach, nesmím to so s nimi pešiť.
0: No haj, zakazané to viezo nie je. Ale no haj, vúpada nezvučené.
1: Ach, nech nož so baga s nimi pešiť, že so jemu chce. Snano namakame papuču na tvarnišče ešte dalšie kiste.
0: Na to ja neladám.
3: Čo odlada nic? Pojďte na tvarnišče.
0: Što da tak nále božíš, Bagoro?
3: No, tam je dalšia kista.
1: Zemské girlande a balonky. Bagoro, mám tiež girlande okolo tebe zvič.
3: To však by rejne bylo.
0: Ale je nepraktické. Kada chceš potom dživať?
3: No snano, vozmiš je ty nakladné auto.
1: Na ja dobiu moje miša dvoverčeč. Za mne so girlande nehoďa. Ja môžu si balonk přiviazať. Ale tebie gelande mylili nebyš u nakladné auto.
0: Ach, tajkale netreba uša pycha.
1: Pujno.
0: Na, aj, moje dla.
3: No aj, ja povisnu či gelandu prítku vodorjo k dorjam.
1: Krásne, nitko sme prava nazemská babria. Ladeče, tam lepši do pistovarske džiči.
3: Vone nam kivaja.
1: Zavisče, dokež staj tak rinjem vupešenaj.
3: Što tajki lampion šo vučini? Pojte, strovime ich tež. Halo.
0: Halo.
3: Halo.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Jo, co do živioka, co tak kito žinca, ljubi Žižík, vin ma problém, přeci mu se sam gráš, a to se jomu nespetoba. Tokot lás žice bratčika a sluchajša, kakú ideju jogo mama má.
3: Kucor kito a bratčiki.